know you want the whole one, not to

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Každý ráno, když si vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Switch up. Switch up. Switch up.
1: I just can't
0: switch up.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Jones.

Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Richarde, co děláš?
1: Spravuju ti to světlo.
0: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
1: Ale prosím tě, koho bysme volali?
0: No, vidíš, co jsem ti říkala?
2: Jiskří vám to doma? Helm. Elektromontáže, Kroměříž. Hlavně v klidu.
3: I na Zlínsku jsme si blíž.
4: Rádio Kroměříž.

0: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
1: Rádio Kroměříž.
2: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očkování za

Mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití, vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 15 stovek a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Rodinné centrum v Kroměříži pokračuje. Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování a mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Rodinné centrum v Kroměříži bude dál fungovat v městských prostorách v Kolárově ulici. Město tomu prodloužilo nájem až do roku 2037. Centrum tak bude pokračovat v programech a službách pro rodiče a děti. Tak je neváhejte využít.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování u dětí a mladých lidí. Peníze rozdělí mezi školy, školská zařízení i neziskové organizace, které se věnují například závislostem, šikaně nebo agresi. Dotace mají pomoct s programy, které podporují bezpečnější a zdravější prostředí pro děti a mládež.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž má nový územní plán, který určí další rozvoj města i jeho místních částí. Dokument stanovuje, kde bude možné stavět bydlení, služby, veřejné stavby nebo naopak chránit zeleň a krajinu. Schválení je důležité pro další výstavbu i budoucí investice ve městě. Více podrobností najdete na stránkách města Kroměříže.
0: Kroměřížsko.
1: Mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Rekonstrukce přinese úspornější a spolehlivější vytápění i lepší kontrolu spotřeby energie. Práce potrvají do konce srpna, aby škola mohla od nového školního roku fungovat bez omezení.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínská. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

0: Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti.
1: Hulín, Kojetín, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
1: Rádio Zlínského kraje. Rádio

0: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.
1: Proboha, se střídejte mi do zín, tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, si nedělám kozy. Sestři, proboha, dejte mi dávku, mojí duši

0: Ranní jízda
1: na Rádiu Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na InfoExpress. Podíváme se na rekordní kroměřížské investice, také na to, že Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti a začnou tady jezdit první elektrobusy. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž investuje stovky milionů korun do rozvoje infrastruktury a veřejných prostor. Nejvíc prostředků směřuje do rekonstrukce plaveckého bazénu, dopravy a úprav veřejných prostranství. Město zároveň udržuje nízké zadlužení a financuje schodky z vlastních rezerv. Pro aktuální rok plánuje rekordní investice přesahující 340 milionů korun.
0: Kroměřížsko.
1: Město Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti nákupem dalších akcií. Podíl města se tím zvyšuje téměř na polovinu a spolu s partnerskými obcemi si udržuje většinovou kontrolu. Cílem je udržet vodohospodářskou infrastrukturu ve veřejných rukou a zajistit stabilní dodávky vody. Současně pokračují investice do oprav a výstavby kanalizace a vodovodu na území města.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži začne jezdit první elektrobus městské hromadné dopravy. Město postupně nasadí celkem 4 bezemisní autobusy, které přinesou těžší provoz, vyšší komfort a lepší dostupnost pro cestující. Nová vozidla umožní efektivnější plánování linek a modernizaci vozového parku. Součástí projektu je také zajištění dobíjení a další rozvoj ekologické dopravy ve městě.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži zůstaneme. Město Kroměříž vyčlení 3 miliony korun na údržbu a provoz podzámecké zahrady. Peníze půjdou na péči o zeleň, opravy cest, vodních prvků a zvýšení bezpečnosti areálu. Cílem je zachovat kvalitní stav významné památky využívané obyvateli i návštěvníky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž a také svět vědy a techniky. Pojďme k těm vědcům. Ti v Brně vyvíjejí kloubní implantát, který by mohl oddálit úplnou výměnu kyčle až o několik let. Novinka nahrazuje jen poškozenou část kloubu, ne celý kloub. A navíc se tiskne na míru konkrétnímu pacientovi pomocí 3D tisku. Cílí hlavně na mladší lidi, u kterých by klasická endoprotéza mohla být problém kvůli omezené životnosti. Pokud by implantát vydržel 5 až 10 let, šlo by podle odborníků o velký úspěch.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
3: Krištof Michal z kapely Portless zdraví Rádio Kroměříž. Tohle je náš nový single Hero.
4: Freedom, is it worth believing, or is it all just a show?

Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.

Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Kvé,

0: nebo hovega.sk. Slováci, my sme radi, že máme také krásne baby. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti.
1: Rádio Kroměříž a víkendová pohoda.

0: přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
1: Rádio Kroměříž a víkend s vámi.

0: děláš?
1: Spravuju ti to světlo.
0: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
1: Ale prosím tě, koho bysme volali?
0: No, vidíš, co jsem ti říkala?
2: Jiskří vám to doma? Helm. Elektromontáže, Kroměříž. Hlavně v klidu.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Poslechu vás vítá Rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Kuřavková katastrofa. Slyšeli jste někdy o ní? V červenci 1895 totiž došlo v důsledku havárie a výbuchu v dolu k propadnutí celé jedné mostecké čtvrti. Kuřavka byl lidový pojem pro nadložení vrstvu jemného křemíčitého písku. Ten po nasáknutí vodou není stabilní a začíná se chovat jako kaparina. V případě narušení tohoto nadloží dochází k zaplavení dolů, pohybům, propadům a zanesení důlních komunikací. To byl i případ 19. července 1895. První dům se zřítil v Plynárenské ulici a záhy následoval kolaps téměř celé čtvrti mezi Hříčkou Bělá a Nádražím. Přímo se zřítilo nebo propadlo 25 domů a další desítky byly poškozeny. Zhroutil se také hotel i nová administrativní budova uhelné společnosti. Celkem si muselo hledat nové přístřeší 2500 osob a to tehdy měl most asi 15 000 obyvatel.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homer Stav stavební firma, M-Service prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický Bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
5: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Herečka Tereza Ramba patří k nejobsazovanějším herečkám své generace, ale její nejnovější projekt ji dostal na samotnou psychickou hranu. V nové sérii platformy OnePlay stvárnila tragickou zesnulou spisovatelku Simonu Moniovou a role oběti domácího násilí v ní zanechala hluboké stopy. Herečka musela v průběhu natáčení drasticky hubnout, podrobovat se náročným maskerským procedurám, které jí lepily vrásky i otoky a trávit hodiny studiem policejních spisů k případu Moniová. Cílem tvůrců bylo ukázat Simonu nikoliv jako pasivní oběť, ale jako silnou a chytrou ženu, která se stala vězněm postupné manipulace narcistického partnera. Ramba se na roli napojila natolik intuitivně, že i po skončení natáčení bojovala s tím, jak se vrátit zpět ke své vlastní realitě a nezůstat v hlavě Simonou. I tak ale přiznává, že práce na tomto seriálu pro ní byla transformační a posílila v ní ženskou energii. Podle ní totiž nešlo jen o řemeslo, ale o hlubokou misi s cílem změnit společenský pohled na oběti domácího násilí. Jak se tato náročná role Tereze Rambě povedla, můžete již nyní zjistit na české platformě OnePlay.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je film.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na InfoExpress. Podíváme se na rekordní kroměřížské investice, také na to, že Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti a začnou tady jezdit první elektrobusy. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž investuje stovky milionů korun do rozvoje infrastruktury a veřejných prostor. Nejvíc prostředků směřuje do rekonstrukce plaveckého bazénu, dopravy a úprav veřejných prostranství. Město zároveň udržuje nízké zadlužení a financuje schodky z vlastních rezerv. Pro aktuální rok plánuje rekordní investice přesahující 340 milionů korun.
0: Kroměřížsko.
1: Město Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti nákupem dalších akcií. Podíl města se tím zvyšuje téměř na polovinu a spolu s partnerskými obcemi si udržuje většinovou kontrolu. Cílem je udržet vodohospodářskou infrastrukturu ve veřejných rukou a zajistit stabilní dodávky vody. Současně pokračují investice do oprav a výstavby kanalizace a vodovodu na území města.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži začne jezdit první elektrobus městské hromadné dopravy. Město postupně nasadí celkem 4 bezemisní autobusy, které přinesou těžší provoz, vyšší komfort a lepší dostupnost pro cestující. Nová vozidla umožní efektivnější plánování linek a modernizaci vozového parku. Součástí projektu je také zajištění dobíjení a další rozvoj ekologické dopravy ve městě.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži zůstaneme. Město Kroměříž vyčlení 3 miliony korun na údržbu a provoz podzámecké zahrady. Peníze půjdou na péči o zeleň, opravy cest, vodních prvků a zvýšení bezpečnosti areálu. Cílem je zachovat kvalitní stav významné památky využívané obyvateli i návštěvníky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Kvé,

0: nebo hovega.sk. Slováci, my jsme radi, že máme také krásné baví. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti.
1: I na Hradišťku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

0: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
1: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž.

0: až jednou nezvednu se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM.

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz. Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homer Stav stavební firma, M-Service prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický Bohém. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
1: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.

0: Co děláš?
1: Spravuju ti to světlo.
0: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
1: Ale prosím tě, koho bysme volali?
0: No, vidíš, co jsem ti říkala?
2: Jiskří vám to doma? Helm. Elektromontáže, Kroměříž. Hlavně v klidu.
3: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Rodinné centrum v Kroměříži pokračuje. Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování a mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Rodinné centrum v Kroměříži bude dál fungovat v městských prostorách v Kolárově ulici. Město tomu prodloužilo nájem až do roku 2037. Centrum tak bude pokračovat v programech a službách pro rodiče a děti. Tak je neváhejte využít.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování u dětí a mladých lidí. Peníze rozdělí mezi školy, školská zařízení i neziskové organizace, které se věnují například závislostem, šikaně nebo agresi. Dotace mají pomoct s programy, které podporují bezpečnější a zdravější prostředí pro děti a mládež.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž má nový územní plán, který určí další rozvoj města i jeho místních částí. Dokument stanovuje, kde bude možné stavět bydlení, služby, veřejné stavby nebo naopak chránit zeleň a krajinu. Schválení je důležité pro další výstavbu i budoucí investice ve městě. Více podrobností najdete na stránkách města Kroměříže.
0: Kroměřížsko.
1: Mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Rekonstrukce přinese úspornější a spolehlivější vytápění i lepší kontrolu spotřeby energie. Práce potrvají do konce srpna, aby škola mohla od nového školního roku fungovat bez omezení.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínská. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
2: Are you drunk enough? Now to judge what I'm doing.

Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

0: nebo hoveda.sk. Slováci, my sme radi, že máme také krásne baby. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.
1: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.

0: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
1: 103,3, 107 a 88,2 FM.
2: Rádio Kroměříž.

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž a také svět vědy a techniky. Pojďme k těm vědcům. Ti v Brně vyvíjejí kloubní implantát, který by mohl oddálit úplnou výměnu kyčle až o několik let. Novinka nahrazuje jen poškozenou část kloubu, ne celý kloub. A navíc se tiskne na míru konkrétnímu pacientovi pomocí 3D tisku. Cílí hlavně na mladší lidi, u kterých by klasická endoprotéza mohla být problém kvůli omezené životnosti. Pokud by implantát vydržel 5 až 10 let, šlo by podle odborníků o velký úspěch.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Holešov, Přerov, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na InfoExpress. Podíváme se na rekordní kroměřížské investice, také na to, že Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti a začnou tady jezdit první elektrobusy. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž investuje stovky milionů korun do rozvoje infrastruktury a veřejných prostor. Nejvíc prostředků směřuje do rekonstrukce plaveckého bazénu, dopravy a úprav veřejných prostranství. Město zároveň udržuje nízké zadlužení a financuje schodky z vlastních rezerv. Pro aktuální rok plánuje rekordní investice přesahující 340 milionů korun.
0: Kroměřížsko.
1: Město Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti nákupem dalších akcií. Podíl města se tím zvyšuje téměř na polovinu a spolu s partnerskými obcemi si udržuje většinovou kontrolu. Cílem je udržet vodohospodářskou infrastrukturu ve veřejných rukou a zajistit stabilní dodávky vody. Současně pokračují investice do oprav a výstavby kanalizace a vodovodu na území města.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříži začne jezdit první elektrobus městské hromadné dopravy. Město postupně nasadí celkem 4 bezemisní autobusy, které přinesou těžší provoz, vyšší komfort a lepší dostupnost pro cestující. Nová vozidla umožní efektivnější plánování linek a modernizaci vozového parku. Součástí projektu je také zajištění dobíjení a další rozvoj ekologické dopravy ve městě.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži zůstaneme. Město Kroměříž vyčlení 3 miliony korun na údržbu a provoz podzámecké zahrady. Peníze půjdou na péči o zeleň, opravy cest, vodních prvků a zvýšení bezpečnosti areálu. Cílem je zachovat kvalitní stav významné památky využívané obyvateli i návštěvníky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. V roce 1850 se Kalifornie připojila k Unii jako 31. stát. V Kalifornii žije asi 40 milionů obyvatel. To je asi osmina obyvatel Spojených států a více než celá populace Kanady. Mezi 10 největšími městy Spojených států jsou 3 z Kalifornie. Je to Los Angeles, San Domingo a San Jose. V roce 1937 se kalifornským státním stromem stála sekvoj. Eureka je řecké slovo pro našel jsem to. A tak se Eureka stala státním motem. Kalifornie je také rodištěm mnoha vynálezů. Neopren, skateboard nebo panenka Barbie. Tady také začínali technologičtí giganti, jako je Apple. V Kalifornii najdeme 9 národních parků, což je nejvíc z celých Spojených států. Oficiální státní ovoce je avokádo.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homer Stav stavební firma, M-Service prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Hulín, Kojetín, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: O Janu Svěrákovi jsme od snímku Betlémské světlo neslyšeli. Nicméně jeho další projekt dává vědět, že minimálně z kreativního hlediska je stále při síle. Svěrák připravoval film v utajení, vznikal 11 dní v České republice a 3 týdny v Řecku. Použil k tomu menší štáb, jež se i s herci musel vejít na palubu jachty. Motiv cesty a nenuceně úsporného řešení připomíná Svěrákův starší snímek Jízda. I v tom smyslu, že kamera nejen zachycuje cestu, ale přímo se jí účastní. Zároveň trailer nového snímku obsazuje motiv písně Mám jednu ruku dlouhou, která jízdu provázela, takže podobnost je vyloženě chtěná. Rozdíl je nicméně v tom, že už z upoutávky tvoří nový snímek Pět švestek k jízdě určitou paralelu. Zatímco syrová road movie oslavovala touhu žít, nepromarnit mládí a oddat se rychlosti, hrdiny Pěti švestek jsou lidé pokročilého věku, kteří se podobně jako hrdinové jízdy vzbouří společenským očekáváním a podniknou cestu do zahraničí. Nejde už ani tak o to užít si mládí, jako spíš dokázat, že stáří není konec života. A těchto Pět švestek uvidíte v kinech již nyní.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
2: Ahoj, tady Eva z Uherského Hradiště. Zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž a tohle je můj single.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Podíváme se do Vážan. Město Kroměříž chce totiž zprostředkovat jednání mezi znesvářenými skupinami v místní části Vážany a hledat smírné řešení sporu. Současně plánuje setkání s obyvateli, kde vysvětlí další kroky a fungování samosprávy v lokalitě. O dalším postupu se bude znovu jednat v červnu. Cílem je uklidnit situaci a obnovit komunikaci mezi obyvateli. Tak snad se jim to podaří.
0: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

0: Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.
1: Rádio Kroměříž a víkendový relax.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž

Ka v Rštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucii Bílou na Kamínku. Smích.

0: Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM.
1: Rádio Kroměříž.

0: Richarde, co děláš?
1: Spravuju ti to světlo.
0: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
1: Ale prosím tě, koho bysme volali?
0: No, vidíš, co jsem ti říkala?
2: Jiskřívám to doma. Helm. Elektromontáže, Kroměříž. Hlavně v klidu.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Rodinné centrum v Kroměříži pokračuje. Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování a mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Rodinné centrum v Kroměříži bude dál fungovat v městských prostorách v Kolárově ulici. Město tomu prodloužilo nájem až do roku 2037. Centrum tak bude pokračovat v programech a službách pro rodiče a děti. Tak je neváhejte využít.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování u dětí a mladých lidí. Peníze rozdělí mezi školy, školská zařízení i neziskové organizace, které se věnují například závislostem, šikaně nebo agresi. Dotace mají pomoct s programy, které podporují bezpečnější a zdravější prostředí pro děti a mládež.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž má nový územní plán, který určí další rozvoj města i jeho místních částí. Dokument stanovuje, kde bude možné stavět bydlení, služby, veřejné stavby nebo naopak chránit zeleň a krajinu. Schválení je důležité pro další výstavbu i budoucí investice ve městě. Více podrobností najdete na stránkách města Kroměříže.
0: Kroměřížsko.
1: Mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Rekonstrukce přinese úspornější a spolehlivější vytápění i lepší kontrolu spotřeby energie. Práce potrvají do konce srpna, aby škola mohla od nového školního roku fungovat bez omezení.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínská. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Je tady další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. K jeho poslechu vás vítá rádio Kroměříž. Československo mělo dříve flotilu námořních lodí. My se ale dnes podíváme hlouběji do historie. První dochovaná zmínka o námořní plavbě na našem území pochází z roku 1241. Vzpomíná se jméno Slováka Mariose Blažovského jako námořního admirála uherského krále Béli IV. Významným mořeplavcem byl také Moritz Beňovský. Ten se vyznamenal při kolonizaci Madagaskaru a také svými plavbami Čínským mořem. To vše se odehrávalo v roce 1770. A pamětníci si možná vzpomenou na seriál Vivat Beňovský. V CK rakousko-uherském námořnictvu sloužilo asi 6 000 Čechů a Slováků. V roce 1912 Julius Veselý zakoupil parník Erna. Tak se Veselý stal prvním českým rejdařem. V roce 1919 bylo Česku přiznáno svobodné přístavní pásmo v Hamburku a také Štětíně.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištekroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homer Stav stavební firma, M-Service prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.

0: 아니라
1: Info Express Rádia Kroměříž.
2: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na Info Express. Podíváme se na rekordní kroměřížské investice, také na to, že Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti a začnou tady jezdit první elektrobusy. Tady jsou podrobnosti.
1: Info Express Rádia Kroměříž.
2: Město Kroměříž investuje stovky milionů korun do rozvoje infrastruktury a veřejných prostor. Nejvíc prostředků směřuje do rekonstrukce plaveckého bazénu, dopravy a úprav veřejných prostranství. Město zároveň udržuje nízké zadlužení a financuje schodky z vlastních rezerv. Pro aktuální rok plánuje rekordní investice přesahující 340 milionů korun.
1: Kroměřížsko.
2: Město Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti nákupem dalších akcií. Podíl města se tím zvyšuje téměř na polovinu a spolu s partnerskými obcemi si udržuje většinovou kontrolu. Cílem je udržet vodohospodářskou infrastrukturu ve veřejných rukou a zajistit stabilní dodávky vody. Současně pokračují investice do oprav a výstavby kanalizace a vodovodu na území města.
1: Kroměřížsko.
2: V Kroměříži začne jezdit první elektrobus městské hromadné dopravy. Město postupně nasadí celkem 4 bezemisní autobusy, které přinesou těžší provoz, vyšší komfort a lepší dostupnost pro cestující. Nová vozidla umožní efektivnější plánování linek a modernizaci vozového parku. Součástí projektu je také zajištění dobíjení a další rozvoj ekologické dopravy ve městě.
1: Kroměřížsko.
2: V Kroměříži zůstaneme. Město Kroměříž vyčlení 3 miliony korun na údržbu a provoz podzámecké zahrady. Peníze půjdou na péči o zeleň, opravy cest, vodních prvků a zvýšení bezpečnosti areálu. Cílem je zachovat kvalitní stav významné památky využívané obyvateli i návštěvníky.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Kvé,

nebo hovedá.sk. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.

0: Večerní pohoda na Rádiu Kroměříž.
1: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím Rádio Kroměříž.
2: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času

0: Kroměříž.
1: Vítejte ve světě vědy a techniky. No a někdy i trošičku záhad. Máte pocit, že věci se staly někdy úplně jinak, než vám třeba někdo tvrdí a než si třeba pamatujete kolikrát, jo? Tak to je vědecky podložené, bacha opravdu na to. Vědci připomínají, že lidská paměť nefunguje jako přesný záznam, ale spíš jako skládání příběhu z útržků. Proto si mozek část reality opravdu pamatuje. A bacha, to je ta

0: velmi důležitá polovina, část si jednoduše domyslí. Prostě si to vymyslíme. Takže každopádně všichni lžou, jak říká doktor House, ale právě že tady v tomto momentu vznikají takzvané falešné vzpomínky, které jsou podle odborníků naprosto běžné. Na to, co si člověk vybaví, má navíc vliv třeba únava, takže je potřeba dodržovat spánkový režim, emoce nebo to, co je pro někoho osobně velmi důležité. Takže bacha na to, co si z toho dne pamatujete. Pokud ovšem máte na oběd svíčkovou a doma tvrdíte, že sekanou, tak bude problém trošičku někde jinde.
1: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.

Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Před pár dny uběhlo přesně 25 let od chvíle, kdy ze svého milovaného domova v Bažině poprvé vykoukl jeden z nejošklivějších, ale také nejmilovanějších hrdinů vůbec. První Shrek nejenže odstartoval populární franšízu, kterou si diváci zamilovali díky pohádkovým parodiím, ale navíc se stal po příběhu hraček druhou zásadní počítačově animovanou revolucí. Na počátku tisíciletí byla totiž hierarchie v animované tvorbě poněkud

0: jasně daná. Do módy se dostávala moderní 3D animace, kterou v roce 1995 revolučním způsobem odstartoval Pixar. Jenže zatímco studio s lampičkou udávalo animované trendy, slavilo hit za hitem a u diváků se měnilo v nejrespektovanější továrnu na animáky, konkurence silně zaspala. Disney stále spoléhal na osvědčenou 2D klasiku a ani zbytek pelotonu si dlouho nevěděl rady. Na konci 90. let však začal do hry promlouvat nový hráč DreamWorks Animation, jenž o pár let později přepsal historii. A to nejen svými nepochybnými kvalitami a osvěžujícím pohádkovým pojetím. Shrek se stal historicky prvním Oscarovým vítězem v kategorii nejlepší animovaný film. Světu i ostatním studiím navíc velmi razantně ukázal, že úspěšné a inspirativní moderní animované fláky rozhodně nemusí vznikat pouze u Pixaru, ale může za nimi stát i šeredný zelený hrdina, co se chce jen v klidu vyspat v bažině.
1: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž a večerní pohoda.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Pozdrav posluchačům Rádia Kroměříž a nový single přináší skupina 44 v klidu.
2: Podává se káva? Dá si někdo kávu?
3: Cukr a bič, děkuji.
2: Tak to je v klidu.
4: 44 v klidu. Cukr a bič, rozbitý zámek a klíč.

0: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický Bohém. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
1: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

Vykročíme pravou a přidáme levou nožičku. Tak, hezky za mnou, hodíme to do

Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž. Posloucháte rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

už budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Svět techniky je tady s námi. Vědci se znovu přiblížili myšlence oživit mamuta. Ze zhruba 40 000 let starého mláděte jménem Yuka totiž poprvé získali mimořádně zachovalou RNA, tedy genetickou informaci, která ukazuje, co se v těle dělo těsně před smrtí. Právě díky tomu dnes vědci lépe chápou, jak mamuti fungovali a zároveň posouvají genetické pokusy, které by mohly přivést na svět první nový exemplář už kolem roku 2028. Nešlo by ale o čistého pravěkého mamota, spíše o geneticky upraveného příbuzného slona s mamutími znaky. No a pokud projekt uspěje, mluví se dokonce i o tom, že by se podobná zvířata jednou mohla objevit třeba v přírodních rezervacích na Aljašce. Alias Jurský park je tady, co by nevidět s námi.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.

0: break my heart.
1: Hrajeme mega hity milénia. Rádio Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Jsou miliony důvodů, proč měl bych zůstat. A další miliony, proč měl bych jít.

Bezdomky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: I na Zlínsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Všechny roky uplynuly, záclony jsou zatažený, začíná se zas od nuly.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž